0: Tak, toto bol pre Aliba Savel.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Bašavel.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčitě. Dokázal jsem to. A co?